0: český kruml.
1: No jo, krumly, tam jsou v sezóně pořádný ty. Harakiri. Harakiri. Dobrota, co? Artišuty, Arizona, Texas.
2: Každý si teď hledá svoji partu. S letní skupinovou jízdenkou se to vyplatí. České dráhy.
3: Arigato.